každý občas cíti sa stratený. Život je drina a nie až tak blažený. Je dôležité, či rád sa usmieš. Vykašli sa na to, čo do hrobu nevezmeš.

Modlíme sa. Pane, Ty nás živíš a posilňuješ pokrmom svojho slova nebeskej sviatosti.

0: Prázdniny sa skončili, začal sa nový školský rok a tak si v našej pravidelnej rubrike posvietime na skutočnú filmovú lahôdku zo školského prostredia. Lukáš Mano hovorí o obecnej škole.
1: Je krátko po druhej svetovej vojne a do malej vidieckej školy nastupuje nový učiteľ.
2: Jmenuji sa Igor Hnízdo.
1: Igor Hnízdo nosí uniformu, rozpráva o vojne a medzi žiakmi si okamžite vybuduje rešpekt.
2: Na túto školu dávajú učitele za trest. Ja si túto nechválne známou školu naopak vybral. Pretože som si zvykl hlásiť sa dobrovoľne do první linie. Nebál som sa fašistú. Nevím, proč bych si neměl poradit s vámi.
1: Jedným z chlapcov v jeho triede je Eda Souček, ktorý príbeh školy i vlastnej rodiny rozpráva zo svojho detského pohľadu.
3: Krásný kolo náhodou, akorát, že je tátovo. To všechno musí pryč, uděláme mu z toho lehký polozávodní kolo.
4: Kde sú moje blatníky?
1: Postavu otca stvárnil Zdeněk Svěrák. Jan Tříska zahviezdil ako učiteľ Hnízdo. Ide o jedného z najvýraznejších predstaviteľov československej kinematografie, ktorý za socializmu emigroval do Spojených štátov a vrátil sa až po Nežnej revolúcii. Jeho učiteľ je prísny, sebavedomý, záhadný a pre svojich žiakov dokonalý hrdina.
2: Tady, chlapci, vidíte, tyto pevnosti sme zbudovali po celé naší ohrožené hranici v délce 2000 kilometrů. Z každé vidět na sousední vlevo i vpravo. Na cementu a železe jsme nešetřili. Jsou tak pevné, že když je fašisté bez boje získali, pokoušeli se je rozstřílet, ale jak vidíte, nepodařilo se.
1: Komediálnu drámu nakrútil v roku 1991 režisér Jan Svěrák podľa scenára svojho otca Zdeňka. Jeho spomienky sa stali základom príbehu a posolstvo je aktuálne aj dnes.
5: Kto myslíte, že zvítězí ve volbách?
2: Typoval bych komunisty.
5: Já taky. A proto jim hlas nedám. Já jsem je před válkou volil, aby měli víc hlasů. Protože pro demokracii je nejlepší, když jsou ty síly vyrovnaný, nemyslíte? Ta největší strana musí mít pořád strach, že se to přehoupne a v příštích volbách, že už nebude největší. Nemám pravdu, oni by se komunisti jinak začali strašně naparovat a nebylo by s nima k vydržení.
1: Kým dospelí riešia veľké udalosti, chlapci zbierajú známky, bitky a rozmýšľajú o dievčatách aj o tom, ako sa čo najviac priblížiť svojmu ideálnemu učiteľovi, ktorý mimochodom nešetrí ani telesnými trestami.
6: Pan učiteľ Hnízdo byl odvolán, neboť sa zistilo, že používal nepřiměřených telesných trestů.
7: To není pravda!
8: To je lež!
9: Kto to říkal?
6: To není pravda, že vás byl?
1: Chlapci všetko poprú, ale Eda Souček postupne zisťuje, že k hrdinstvu má oveľa bližšie jeho nenápadný otec. Obecná škola bola v roku 1991 nominovaná na Oscara za najlepší cudzojazyčný film.
2: Vzpomínáte si jistě, co jsem vám říkal o starém Římě, přestože to nebylo v osnovách pro pátý ročník? Měli tam demokracii a pouze ve stavu ohrožení zvolili diktátora. Pro nás, chlapci, skončil stav ohrožení. Vy jste dokázali, že diktátor je zbytečný.
10: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko.
1: Ešte do 18. hodiny budú v nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko otvorené volebné miestnosti, v ktorých niečo menej ako 2 milióny voličov môžu dať svoj hlas novým poslancom v krajinskom sneme. Ostro sledované voľby by mohla vyhrať extrémne pravicová strana Alternatíva pre Nemecko AfD. Prieskumy jej prisudzujú viac ako 40% volebný výsledok. Redaktorka zahraničnej redakcie Elena Zéber sa s odborníkmi porozprávala o tom, čo je za nezvyčajné zvyčajne vysokou popularitou strany. Ako prvý odpovedal politológ a komentátor Rudolf Schuster.
2: To všetko stojí a padá na to osobnosti toho lídra, ktorý sa si dnes dá, ktorý je veľmi aktivní na sociálnych sítich. Má tam niekoľk set tisíc followerů. A dokud měla CDU v čele populárního premiéra Rainera Haldhoffa až do loňského nebo do letošního ledna, tak bylo vidět, že ta CDU dokáže v Sasko-Anhaltsku držet pozici jedničky a držet ale vždy na určitou distanci. Jenomže v okamžiku, kdy Haldhoff řekl oni na podzim, že už nebude znovu kandidovat kvůli věku, už 15 let premiérem, ale dal se nový nástupce, tak vlastně ten nový nástupce už nedokázal převzít celou tu auru toho premiéra a vlastně začal, ta CDU začala najednou strašně ztrácet. Čili to skutečně o tom, že ve východní Německu dávají voliči daleko větší důraz na ty klíčové osobnosti, které jsou v těch stranách a často potom mohou i ignorovat to, co je třeba, jaký politický program, jaká politická ideologie za tím konkrétním člověkem je.
3: Ulrich Zygmunt v prípade víťazstva strany sľúbil orientovať školy a kultúrne inštitúcie na tradičnejšie hodnoty, marginalizovať prisťahovalcov či zásadne reformovať systém verejnoprávneho vysielania. Vladimír Handl z Karlovej univerzity pre slovenský rozhlas pripomína, že podľa sociologickej štúdie Sasko Monitor extrémne pravicovú stranu AfD okrem asi 30% protestných voličov podporuje aj veľká časť tých, ktorých sklamalo vládnutie kresťanských demokratov.
4: 50%, přes 50% bych řekl, že to jsou vlastně ty programové volej AfD, dejme jim šanci AfD, souhlasí s tím, co oni chtějí zastavit, že migraci, změnit kulturu, změnit to, přesně ten konzervativní pohled na to, co tam mají. A samozřejmě naději, že se to jako obrátí, že se to zlepší všechno. Zároveň jsou otevřeny ty myšlence, že třeba ano, vláda jedné strany, jo, může být prostě efektivní, jo, část z těch 53% je klidně i pro jako silný vůdcovský princip v politice, že to je ty principy toho vlastně už jasně antidemokratického nazírání, vlastně tam jsou v tom v jejich postoji zabudovaný. Potom takových, já bych řekl, pravicový, radikální, extremisticky pravicový prostě názory v tom Sasku a Nahácku má 10% obyvatel.
1: No a na záver dodám, že ak by extrémne pravicová strana AfD v Sasku-Anhaltsku zvíťazila, išlo by o prvý prípad od druhej svetovej vojny, keď by sa na spolkovej úrovni dostala k moci krajine pravicová strana. Predbežné výsledky volieb vám prinesieme vo večernom rádiožurnále po 18.
0: Rádio Slovensko.

0: Pred rokom 1989 prinášal Československý rozhlas reláciu Pionierska Jitřenka alebo po slovensky Pionierska Zornička. Boli to reportáže z detských táborov. Dnes prinášame obdobnú reportáž z offroadového detského tábora so špeciálnym zameraním, ktorý sa každoročne koná v bývalom vojenskom priestore pri stredočeských Miloviciach. Nahrával tam redaktor Martin Karlík.
1: Tento tábor voní benzínem a je taky dost hlučný. Někteří vedoucí si proto pomáhají megafonem. Pauza před dalším úkolem je trochu tiší. Zpestří ji ale malý kvíz.
2: Co jel, jakou soutěž, jaký závod jel tenhle Defender? Říká jsem Camel Trophy. Jezdil asi 20 let. Camel Trophy, znáš to? To strašně slavná dálková soutěž pro dobrodruhy.
1: Letos je tady sucho a teplo, takže se hodně práší. Třeba ale předloni bylo podle vzpomínek 13-letého Jakuba Skály naopak hodně deštivo a všude bylo plno bláta.
3: Že jako se skoro vůbec nedalo jezdit, protože jsme měli ucpaný brzdy a jak jsme to museli čistit, aby jsme prostě mohli dál jezdit.
1: A jak staré děti se offroadového tábora v Milovicích účastní, táborová vedoucí Iveta Hášová.
4: Máme děti od 2,5 let do 15 a jezdí u nás na motorkách, kroskách, malé čtyřkolky, velké čtyřkolky, bugy a končíme autama.
5: Kolik dní ten tábor trvá a jak vlastně vypadá ten den? Je to o tom, že se od rána do večera jenom jezdí, anebo máte třeba i nějakou táborovou hru, budíček, nástup, případně večer diskotéku?
4: Máme vlastně tábor 7denní, mývali jsme 8denní, o den jsme to zkrátili a s tím, že je to de facto soustředění, je to opravdu příprava, jich už jezdecky jsou strašně šikovní a potřebují se posouvat dál, takže děláme dvoufázové tréninky, dopoledne aktivní trénink, nějaký technický věci, ať se jedná o brždění, náklony, průjezdy, aby se naučili ten stroj ovládat a přizpůsobit se tomu terénu a číst ho. A odpolední je většinou volnější projížka za odměnu, kdy se kombinují terén a rychlejší jízdu jakoby v prostoru. Ale jinak máme v tom prvky klasického tábora, takže je budíček, je rozcvička, věší se vlajka, v noci se vlajka krade, mají normální nástup a celotáborovou hru, kterou komponujeme do toho dne, vždycky ještě v propojení s těma strojema, tak plníme celotáborovou hru.
5: Kromě toho, že musíte mít várnice na guláš a podobné věci, tak asi potřebujete taky docela dost nádrží na benzín, ne?
4: Rozhodně.
5: Kolik benzínu tak spotřebuje tábor?
4: Nemám to spočítaný úplně. Vždycky si říkám, že si to poznamenáme, aby jsme věděli na další rok, ale děti nám sem přijedou s plnou nádrží, mají k tomu 10 až 20 litrů stranou a už jsme vlastně třetí den jeli dotankovat asi 150 litrů a plus na svůj provoz a naší centrálu tady máme prostě solo 300 litrovou nádrž. Takže toho paliva tady proteče celkem dost. Ale to protože oni fakt strašně rádi jezdí.
5: A to znamená, že každé dítě sem musí přijet se svojí nějakou čtyřkolkou, s nějakou svojí buginou a ještě mu rodiče musí do baťušku přibalit kanistr benzínu, nebo jak to vlastně probíhá?
4: Ano, přesně tak. Určitě. Všichni mají svoje vlastní stroje.
1: Tábor se koná v bývalém vojenském areálu, který sloužil také sovětským vojákům.

0: Mi formát sa vrátil.
1: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
0: Skvelé otázky.
2: Milujem sa s manželom.
0: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.

0: Veľa bližšie jeho nenápadný otec. Obecná škola bola v roku 1991 nominovaná na Oscara za najlepší cudzojazyčný film.
1: Vzpomínáte si jistě, co jsem vám říkal o starém Římě, přestože to nebylo v osnovách pro pátý ročník. Měli tam demokracii a pouze ve stavu ohrožení zvolili diktátora. Pro nás, chlapci, skončil stav ohrožení. Vy jste dokázali, že diktátor je zbytečný.
2: Rádio Slovensko.